0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

Za rokem blíž je cíl a ubývá nám sil, tak rychle zas letí ten čas. Včera mladý, dneska děda, a taky pokročila věda, jsme chytří dost.

a na samotě žít. Uprostřed hlub, neslyšet hlub. A když slunce vychází,

Kdybych mluvil jazyky lidí i andělů, ale neměl bych lásku, stal jsem se dunícím kovem nebo řinčícím činelem. A kdybych měl proroctví a rozuměl všem tajemstvím a veškerému poznání, a kdybych měl víru, takže bych i hory přenášel, ale neměl bych lásku,

Láska je trpělivá, je dobrotivá, láska nezávidí. Láska se nevychloubá ani nenadýmá. Nechová se nepatřičně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit. Nemyslí na nic zlého, neraduje se z nepravosti, ale raduje se s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neselhává.

0: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
1: Počúvate Rádio Logos.